tmaru, pozerali na chmáru len. Čom ty, chmáro, zazdrostiš toho šťastia, ľubosti?

koním se pod náporom, a kovetvy košatý stromů, kloníme se pod náporom.